0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
1: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Za

0: tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: vybavení signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkné říjnové pondělí, nabízím vám zprávy Rádia MB. Park Štěpánka v Mladé Boleslavi se dočká nových laviček a odpadkových košů. Obměnu vybavení podpořili obyvatelé v participativním rozpočtu města. Projekt má zlepšit komfort návštěvníků parku a zároveň obnovit jeho mobiliář. Odkoupení horské chaty Ještětka v Liberci zvažuje vedení Libereckého kraje. A tady je hejtman Martin Půta.
3: Oslovili jsme vlastníka s tím, že bychom měli zájem jednat o odkoupení toho objektu, i vzhledem k tomu, že to vlastně je objekt, který může být zázemí pro horský hotel ještě v celé řadě věcí, třeba v oblasti vytápění, nebo pokud bychom chtěli mít nějakou expozici o Ještědu, architektuře, tak v samotné budově horského hotelu a vysílače Ještěd na to prostě není místo, kdežto dole na parkovišti před posledním výstupem, kde se můžou turisti nadechnout, podívat se na expozici a potom vyrazit pěšky k vrcholu, tak to může být ideální.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty Mladé Boleslavi čekají tento týden dva extraligové zápasy. V pátek 9. října nastoupí od 18 hodin na ledě Rytířů Kladno. V neděli 11. pak bruslaři přivítají ve Škol Energo aréně Litvínov. Toto utkání začne v 16 hodin a půjde o 9. a 10. kolo Tipsport extraligy. Takové byly další pondělní zprávy. Mějte krásný den.
4: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztančit to s námi.
5: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
6: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio. From the first time.

0: Vlka. Udáváme rytmus regionu.
1: Srdce točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvy schovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

Ještě nechápu a možná nikdy nepochopím, třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: 7 let? To už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno. Tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
2: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
3: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
2: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
4: Radio MB.
2: Posloucháš správně.

0: turisti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladou Boleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Radio MB.
4: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: こちらは東京 FM。私、赤字。

0: Za minutu už tady bude 9:00, my se ještě vypravíme rychle na Ibizu s kapelou Venga Boys, pak nás čekají zprávy, no a potom už dopolední rozjezd. Doufám, že máte pohodové ráno.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkné pondělí, vysíláme zprávy Rádia MB. Ode dneška se v Mladé Boleslavi mění jízdní řády několika linek městské hromadné dopravy. Největší novinkou je nová linka číslo 34, která ve dnech školního vyučování spojí autobusové stanoviště se Saharou přes Dubce a Bezděčín. Změny se týkají také linek 31, 41, 61 a 62. Nově navíc vzniká autobusová zastávka Kosmonosy Škoda 14. Brána. V Českém Švýcarsku začala stavba turistické cesty spojující mezní louku s Meznou, která je částí obce Hřensko na Děčínsku. Hovoří mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salo.
3: Těleso té cesty už dnes vede lesem a naváže na tu pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká v sobotu 10. října další zápas v šance ligy. Od 15 hodin nastoupí na hřišti Viktorie Plzeň. Boleslav je po 8 odehraných zápasech na 3. místě tabulky a má 17 bodů. Další zprávy jsou za námi. Krásné pondělí.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 9 hodin, skoro 8 minut a vy posloucháte jediné Mladoboleslavské rádio. Máme 5. října a to znamená, že svátek slaví Elišky. Všechno nejlepší všem Eliškám, nejen Zemlejna. Začal nám dopolední rozjezd, začal nám nový pracovní týden už zase. No a při pondělku je prostě vždycky potřeba hrát tu nejlepší muziku. Budu se snažit. Jaký jste měli víkend? Byl nějaký výlet? Byli jste třeba na hokej, nebo na festivalu kávy, nebo na jiné akci? Klidně mi napište do chatu na našem webu, jaký jste měli víkend, rád s vámi pokecám i tam. Počasí stále přeje, užívejme si to, protože zlom rozhodně přijde. Ale co se týká právě té skvělé muziky, zlom žádný nechystáme, bude pořád vážně dobrá. My jsme Rádio MB, krásné dopoledne.
1: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Pošlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
2: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: barvy, tvoje jistota.
1: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
2: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťáková hasičárna, okna Sukorady, diesel auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, trio bar Mladá Boleslav, Magna, město Mnichovo Hradiště, koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, kultura města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
3: Rádio MB. Rytmus.

0: Krásný hodin, 9 hodin, 22 minut, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. V Mladé Boleslavi nám vykukuje sluníčko, je to příjemné. Jak už jsem říkal, k svátku dnes se přejeme všechno nejlepší Eliškám. 5. října se narodil třeba Václav Havel, 9. a poslední prezident Československa a první prezident České republiky. Zemřel 20. července roku 92. 78. narozeniny dnes slaví třeba Brian Johnson, zpěvák a textař hard rockové kapely AC/DC. No a 5. října se narodil i skvělý hokejista Mario Lemieux. My si za chvilku dáme další muziku a bude tu Přemek Forej, ta kapela Nebe, takže píseň Stella. Těšte se také na CC Catch.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.

0: Pěkné dopoledne, také v říjnu se můžeme těšit na zajímavé filmy a akce v mladoboleslavském multikině Cinestar. Minikino za 89 kaček anebo dětská neděle bude 18. října. Chystá se ovšem i další dámská jízda. My pro vás budeme mít nějaké ty volňásky, to je jasná věc. Ovšem i dnes můžete si vyrazit do kina a užít si filmy jako Pravda nebo lež, V srdci divočiny, Tango pro tři, Rodina anebo filmy pro děti. Je to prostě jen a jen na vás.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: horní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: dabát nebo kraťasy. Tady je předpověď počasí.
1: V noci a nad ránem už je to znát, že je tady podzim. Dnes ráno byla také docela slušná mlha. Teploty už teď je kolem 12 stupňů Celsia. V Mladé Boleslavi slunečno. Dnes čekejme jasno až polojasno a odpolední je teploty kolem, teda ty nejvyšší, kolem 21 stupňů.
0: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Tak jo, Eliškám už jsme dnes k svátku popřáli, narozeninovým oslavencům také, ale pozor, máme i Mezinárodní den učitelů. Cílem je upozornit na význam a přínos učitelů ve společnosti a na jejich pracovní podmínky. V Česku se tradičně slaví den učitelů 28. března, ale mezinárodní říjnový termín, tedy ten dnešek, je také připomínán. Tak vám to připomínám rovněž. Vzpomínáte na některé své učitele? Někteří byli super, co říkáte, a někteří naopak, jak to říct, prostě nebyl tam ten vzájemný vibe. Určitě si někoho takového také vybavíte. No, nemají to lehký. Každopádně je tu 10. hodina, takže zvoní a dáme si zprávy.
1: Bylo 10 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB, to podstatné právě teď.
3: A pojďme na další zprávy Rádia MB. Hlavní budova městské knihovny na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi by se po rozsáhlé rekonstrukci měla otevřít znovu přibližně na konci října. V současnosti probíhají dokončovací práce a také stěhování knih zpět do budovy. Přesný termín otevření knihovna oznámí s předstihem. Jednorázový příspěvek 2000 korun, který chce vláda poslat příští rok důchodcům, pokládá někdejší premiér Jiří Rusnok za populistické gesto. Místo toho by se podle něj měly stavět domovy pro seniory.
4: Potřebujeme skutečně jaksi nevydávat tam, kde to nutně nepotřebujeme. Situace českých důchodců není nijak dramatická a proto je to podle mého názoru zcela zbytečné. Je to prostě, chápu to politicky, samozřejmě je to populistické gesto.
1: Sportovní servis.
3: Hokejisté Mladé Boleslavy včera doma nestačili na Liberec. V 8. kole extraligy prohráli s Bílými Tigry 3-5 a připsali si už 5. porážku v řadě. Bruslaři přitom dokázali ve 3. třetině smazat 2gólové manko a vyrovnali na 3-3. Liberec ale v závěru znovu odskočil a vítězství pojistil gólem do prázdné branky. Další zprávy jsou za námi, mějte krásné pondělí.
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztančit to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
0: 7 let? To už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
3: Radio MB.

mega hity jsme si dali hezky pěkně na rádiu MB, bude 10:45. Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí, konkrétně 56%, jen se přiznejte. Před 2 lety to byla přesně třetina. Ti, kteří ji používají, nejčastěji uvádějí, že pracují produktivněji. Část uživatelů má čas navíc na jiné aktivity. Vyplývá to z průzkumu ČSOB Index inovací uskutečněného v srpnu mezi 1000 dospělých. Mezi českými zaměstnanci ovšem zároveň rostou obavy z toho, že umělá inteligence bude vykonávat jejich práci. No jo, a co když k vám teď nemluví člověk, ale umělá inteligence? Poznáte to? Prdlajs poznáte. Naštěstí je to u nás stále hlavně o lidech. My si teď budeme hrát zase česky, dáme si hospodský bordel, no, to vám taky jen tak někde nezahrají, a tahle partička z Nového Jičína, ta je fakt dobrá.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live, sobota 17. října od 19 hodin, Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
3: And you love it. You love it. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. I check it out now.

0: 24/7 na rádiu MB v těchto dnech, nebo v této době už vlastně Stacy a také Nancy každý sám za sebe kope. 10 hodin 33 minut, už 9. a 10. října budou obyvatelé Mladé Boleslavy rozhodovat o tom, kdo bude v příštích 4 letech řídit město. Ve hře je 33 zastupitelských mandátů a hned 8 kandidátních listin. Souboj přitom nebude jen o jména na plakátech. Řešit se bude doprava, parkování, bydlení, bezpečnost i budoucnost města, které je úzce spojené se Škodou Auto. My už doma máme hlasovací lístky, tak co vy? Také už vám přišla obálka. Máte jasno, koho budete volit? Já myslím, že je z čeho vybírat. A klidně nám dejte vědět na Facebooku, co si myslíte, koho budete volit, komu věříte, nebo mi napište do chatu na našem webu. Každopádně k volbám určitě pojďme.
1: Radio MB.

0: Rádiu MB. V autokempu Kosmonosy se bude vařit guláš. Ano, je to tam v areálu, kde se nedávno konal rockový festival. No a Guláš Fest nám zakončí sezonu. Přihlásit se můžete také vy. Je tam tedy jeden docela velký problém pro vás, jo, pokud chcete soutěžit. A to takový, že tým tam zřejmě bude mít i Rádio MB. A nás porazit není jako jen tak, není to snadný. Tým Rádia MB má za sebou jednu takovou soutěž, byla o to na Michalovické Putně a bylo z toho, přátelé, první místo. Jo, slyšíte dobře, nejsme žádný vořezávátka, takže jestli se přihlásíte se svým týmem, tak porovnáme kulinářské umění. Autokemp Kosmonosy, najděte si to, přihlašte se a rozdáme si to. Tina Turner na Rádiu MB.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
4: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Cornell Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťáková hasičárna, okna Sukorady, diesel auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, trio bar Mladá Boleslav, Magna, město Mnichovo hradiště, koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, kultura města Mladá Boleslav, Seidl chlazení, městy z Bezno, Prondo, MB sauny a městská společnost sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
5: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

Energy. Že mezi příliš a dost stojí vysoký most a obelhat nejde. Snad jenom

lásky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: Pondělní dopoledne si užíváte ve společnosti jediného mladoboleslavského rádia. Doufám, že také u vás při pondělku vládne pohodička, že nic nemeškáte, že nemáte zpoždění jako já, třeba už 2 minuty. Měly tady být zprávy, no tak si je dáme, ale hned po zprávách. Pozor, MC Sar and the Real McCoy a také pak kapela Queen anebo Whitney Houston, tomu říkám dobrá společnost.
1: Bylo 11 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Pěkné říjnové pondělí, nabízím vám zprávy Rádia MB. Park Štěpánka v Mladé Boleslavi se dočká nových laviček a odpadkových košů. Obměnu vybavení podpořili obyvatelé v participativním rozpočtu města. Projekt má zlepšit komfort návštěvníků parku a zároveň obnovit jeho mobiliář. Odkoupení horské chaty Ještětka v Liberci zvažuje vedení Libereckého kraje. A tady je hejtman Martin Půta.
4: Oslovili jsme vlastníka s tím, že bychom měli zájem jednat o odkoupení toho objektu. I vzhledem k tomu, že to vlastně je objekt, který může být zázemí pro horský hotel ještě v celé řadě věcí, třeba v oblasti vytápění, nebo pokud bychom chtěli mít nějakou expozici o Ještědu, architektuře, tak v samotné budově horského hotelu a vysílače Ještěd na to prostě není místo, kdežto dole na parkovišti před posledním výstupem, kde se můžou turisti nadechnout, podívat se na expozici a potom vyrazit pěšky k vrcholu, tak to může být ideální.
1: Sportovní servis.
3: Hokejisty Mladé Boleslavi čekají tento týden 2 extraligové zápasy. V pátek 9. října nastoupí od 18 hodin na ledě Rytířů Kladno. V neděli 11. pak bruslaři přivítají ve Škol Energo aréně Litvínov. Toto utkání začne v 16 hodin a půjde o 9. a 10. kolo Tipsport extraligy. Takové byly další pondělní zprávy. Mějte krásný den.
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tak.

0: Dobrově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cooldance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

Pěkné pondělní dopoledne, hokejisté Mladé Boleslavy prohráli na domácím ledě s Libercem 3-5 a v tabulce zůstali na předposledním místě. Já jsem včera na zápase samozřejmě byl, no když Boleslav vyrovnala na 3-3, vypadalo to nadějně, ale pak udeřili zase hosté a bylo po všem. Takže 0 bodů z toho, škoda, byla to velmi zajímavá bitva, no tak budeme doufat, že to přijde příště, no další utkání odehrají bruslaři v pátek na ledě Kladna. Jinak včera Mladá Boleslav představila i nové černé dresy a ty mimochodem vypadají vážně skvěle. A ještě jedna zajímavost, včera na zápase nechyběla ani legenda František Výborný. Jako hlavní kouč v roce 2014 dovedl bruslaře k postupu zpět do extraligy a patřil ke strůjcům novodobých úspěchů klubu v nejvyšší soutěži. Tak fandové mu včera mohutně zatleskali a my Frankýmu přejeme hlavně hodně zdraví.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: máme, ale máme pro vás něco jiného. Měsíc a něco málo k tomu a v Bezně na Mladoboleslavsku se uskuteční 5 skvělých koncertů v rámci 7. narozenin Rádia MB. Tahle sobota bude jedinečná a já doufám, že máte také v plánu být u toho, protože nejen na koncerty se můžete těšit, tombola, dárky i nejen v rámci tomboly, narozeninová show a zábava a dobré pití. Na pódiu kromě nás také Jakub Děkan, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Pekař, Alchymie a Green Day Revival. Tohle bude velký. Lupeny se prodávají na www.ticketlife.cz. Tak co, už máte ty své?
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Posloucháte jediné Mladoboleslavské rádio, přeju vám hezké dopoledne. Útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil kapitán Ladislav Krejčí, tedy kapitán reprezentace. Nejvýše postaveným zástupcem domácí ligy je čtvrtý záložník Lukáš Provod z pražské Slávie. Fotbalovou reprezentaci čeká další zápas v Lize národů zítra, no a zase to nebude nic lehkého, bude to ve Wembley proti Anglii. No a stejně si myslím, že gól proti Španělsku mohl platit a měla to být remíza 2-2. Cítím se ukřivděn, jestli to teda někoho zajímá.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
2: She's got me like na na na na na na na na. She's got that look in her eyes.
3: Enrique Iglesias.
2: Like she wants to mess around.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB.

0: Hodině se můžete těšit na skvělou muziku, třeba Kate Tracy, anebo kapela Maniak, vypravíme se na Bali. Chybět nebudou ani Jasper Forks, anebo třeba Erotic. Za chvilku zprávy, protože se nám blíží pravé poledne, takže vám přeju i dobrou chuť k vašemu obědu. No a doufám, že zůstanete dobře naladěni. Jsme vaše Radio MB.
1: Radio MB.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkné pondělí, vysíláme zprávy Rádia MB. Ode dneška se v Mladé Boleslavi mění jízdní řády několika linek městské hromadné dopravy. Největší novinkou je nová linka číslo 34, která ve dnech školního vyučování spojí autobusové stanoviště se Saharou přes Dubce a Bezděčín. Změny se týkají také linek 31, 41, 61 a 62. Nově navíc vzniká autobusová zastávka Kosmonosy Škoda 14. Rána. V Českém Švýcarsku začala stavba turistické cesty spojující mezní louku s Meznou, která je částí obce Hřensko na Děčínsku. Hovoří mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salo.
3: Těleso té cesty už dnes vede lesem a naváže na tu pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká v sobotu 10. října další zápas v šance ligy. Od 15 hodin nastoupí na hřišti Viktorie Plzeň. Boleslav je po 8 odehraných zápasech na 3. místě tabulky a má 17 bodů. Další zprávy jsou za námi. Krásné pondělí.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
4: Rádio

0: Také mezi 12. a 13. hodinou posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Dnes očekávejte jasno až polojasno, nejvyšší teploty odpoledne kolem 21 stupňů. Úvod nového týdne se tedy v Česku nese ve znamení slunečného babího léta. Ovšem výraznou změnu počasí přinese čtvrteční studená fronta, kterou doprovodí déšť a citelné ochlazení. Další dny budou už podmračené s občasnými přeháňkami a maximy jen kolem 14 stupňů. No a na horách, tam se mohou objevit i sněhové vločky.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Do Mladé Boleslavy míří Rybičky 48. A to v rámci Face Tour Face. Jako host vystoupí Koblížci. Rybičky se po úspěšném turné po velkých halách vrací na dlouhou dobu naposledy do klubů. A také do kulturních domů. A právě v Mladé Boleslavy se na ně můžeme

0: 8. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstup na fest.cz.
1: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A pojďme na další zprávy Rádia MB. Hlavní budova městské knihovny na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi by se po rozsáhlé rekonstrukci měla otevřít znovu přibližně na konci října. V současnosti probíhají dokončovací práce a také stěhování knih zpět do budovy. Přesný termín otevření knihovna oznámí s předstihem. Jednorázový příspěvek 2000 korun, který chce vláda poslat příští rok důchodcům, pokládá někdejší premiér Jiří Rusnok za populistické gesto. Místo toho by se podle něj měly stavět domovy pro seniory.
3: Potřebujeme skutečně jaksi nevydávat tam, kde to nutně nepotřebujeme. Situace českých důchodců není nijak dramatická a proto je to podle mého názoru zcela zbytečné. Je to prostě, chápu to politicky, samozřejmě je to populistické gesto.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavy včera doma nestačili na Liberec. V 8. kole extraligy prohráli s Bílými Tigry 3-5 a připsali si už 5. porážku v řadě. Bruslaři přitom dokázali ve 3. třetině smazat 2gólové manko a vyrovnali na 3-3. Liberec ale v závěru znovu odskočil a vítězství pojistil gólem do prázdné branky. Další zprávy jsou za námi, mějte krásné pondělí.
4: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance. Spousta energie, zábavy a nových kamarádů.

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rád

0: barvy, tvoje jistota. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
4: 14. listopadu ožije kulturní dům Bezno na Mladoboleslavsku. Dorazí tam Jakub Děkan se svým bandem, také kapela Pekař, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Green Day Revival a Alchymie. Takže rovnou 5 skvělých koncertů. K tomu narozeninová show, protože Rádio MB oslaví 7. narozeniny. Velmi bohatá tombola, drinky, zlatá výmok a dárky pro příchozí. Vstupenky si můžete pořídit na www.ticketlife.cz.
5: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkné říjnové pondělí, nabízím vám zprávy Rádia MB. Park Štěpánka v Mladé Boleslavi se dočká nových laviček a odpadkových košů. Obměnu vybavení podpořili obyvatelé v participativním rozpočtu města. Projekt má zlepšit komfort návštěvníků parku a zároveň obnovit jeho mobiliář. Odkoupení horské chaty Ještětka v Liberci zvažuje vedení Libereckého kraje. A tady je hejtman Martin Půta.
3: Oslovili jsme vlastníka s tím, že bychom měli zájem jednat o odkoupení toho objektu. I vzhledem k tomu, že to vlastně je objekt, který může být zázemí pro horský hotel ještě v celé řadě věcí, třeba v oblasti vytápění, nebo pokud bychom chtěli mít nějakou expozici o Ještědu, architektuře, tak v samotné budově horského hotelu a vysílače ještě na to prostě není místo, kdežto dole na parkovišti před posledním výstupem, kde se můžou turisti nadechnout, podívat se na expozici a potom vyrazit pěšky k vrcholu, tak to může být ideální.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty Mladé Boleslavi čekají tento týden dva extraligové zápasy. V pátek 9. října nastoupí od 18 hodin na ledě Rytířů Kladno. V neděli 11. pak bruslaři přivítají ve Ško Energo aréně Litvínov. Toto utkání začne v 16 hodin a půjde o 9. a 10. kolo Tipsport extraligy. Takové byly další pondělní zprávy. Mějte krásný den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
3: Radio MB.

0: Girls je ten nové pondělní hodiny, no a song s názvem Church of Your Heart. Kamarádi, při pondělku opět s vámi odpolední úlet, dobrá nálada, no a opět, sice už je slabší, polzimní, ale stále ještě slunce, no a vy si ho užívejte, dokud to jde, protože hlásí ochlazení. Ovšem o tom mluvit radši vůbec nebudeme, ať to zbytečně nepřivoláme. Každopádně, já vás už vítám u poslechu Rádia MB, kde se dneska budeme jenom usmívat. Taková bude naše dnešní dohoda, jo? A to nejenom díky hudbě, která je připravená, nebo protože smát se je prostě fajn, ale dneska je to tak trochu povinný, v uvozovkách samozřejmě. Slavíme dneska Mezinárodní den úsměvů, takže si o smíchu něco řekneme. Za chvilku už nám, věřím, vyloudí úsměv na tváři třeba Jonas Brothers a další skvělá hudba jako The Rembrandts nebo Proteus, ale my se tradičně při pondělku pomodlíme, kamarádi. No a za co? Přece za pátek s Markem Ztraceným. Bez toho to nejde. Takže pojďme na to, já jsem Luky a přeju co nejpohodovější den a samozřejmě poslech. Pojďme to spustit.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live, sobota 17. října od 19 hodin, Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio.

0: Proudu, společnost vám dělá Radio MB. Tohle byla Shanice a I Love Your Smile. Jeden z hitů a možná vlastně i jediný hit téhleté zpěvačky, není tedy dneska úplně náhodnej výběr. My dneska totiž slavíme Mezinárodní den úsměvů a tak se mi tohleto tak nějak skvěle hodilo. Úsměv je samozřejmě zdravý, nejenom pro duši, ale i pro tělo, proto bychom se měli smát nebo usmívat zkrátka co nejvíc. My dospělí se smějeme zhruba 15krát denně, takový ty větší smíšci tak klidně i 100krát. Nejvíc se ale smějou děti ve věku okolo 6 let a to v průměru 300krát za den. Smích může být dokonce nakažlivý a to nejenom takový ten chvilkovej, ale je známá i epidemie smíchu, přátelé. 30. ledna roku 1962 se ve vesnické škole Kašaša v Tanzánii začala smát trojice dívek. Učitel je vyloučil z hodiny, aby se uklidnili, jenomže on se stal samozřejmě pravej opak. Přidávali se další a další spolužáci, chechtání se šířilo školou jako lavina. No a během půl roku muselo být v okolí kvůli tomu zavřeno 14 škol. Normálně smích trvá průměrně 20 sekund, než se tělo unaví. No a epidemie smíchu okolo jezera Tanganyika trvala v některých případech půl roku, ale i rok. Tisícovka nakažených trpěla kvůli neustávajícím záchvatům chechtání, dokonce dýchacími obtížemi, vyrážkami, bolestmi a nebo záchvaty pláče. Takže samozřejmě všeho moc škodí, což neplatí o muzice, takže se k ní teďka na chvilku zase vrátíme a o smíchu si pár zajímavostí ještě řekneme za chvilku. Takže buďte s námi, užívejte pondělní odpoledne, no a hlavně smějte se. Teď můžete s kapelou Proteus.
1: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: místnosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladou Boleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme. Radio MB.

0: Úvodní melodie jednoho z historicky pro mě nejlepších seriálů ever. Také to byly I'll Be There For You, řeč je samozřejmě o seriálu Přátelé. Také já doufám, že právě tento song vám na tváři úsměv vykouzlil, protože tahle ta parta to zkrátka vždycky uměla. Pondělní odpoledne trávíte ve společnosti Rádia MB, já jsem rád, že vy jste naši friends. No a my dneska slavíme takový hezký mezinárodní den a to je den úsměvu. Takže dneska rozhodně žádný mračení anebo už vůbec ne třeba pláč. Smích vám dokonce zvedne tepovku až o pětinu a tím snižuje riziko srdečně cévních chorob. Ale taky díky němu hubnete a tvarujete postavu, přátelé. 20 sekund kvalitního ne sexu, jak by se vybízelo, ale smíchu totiž vydá energeticky za 3 minuty na veslovacím stroji. Zabrat dostávají hlavně tedy břišní svaly. Takže když si pustíte dobrou komedii, můžete si i slušně zaposilovat. Ale v mém případě bych to pravděpodobně zase zabil hromadou chipsů. No, když jsme ale u zabíjení, tak je, přátelé, zaznamenaný i případ, kdy právě smích zabíjel. První zaznamenaná smrt smíchem je z roku 207 před naším letopočtem. Stoický filozof Chrysippos opil svého osla a pak se doslova uchechtal k smrti při pohledu na to, jak se jeho oslík snaží ukousnout ze stromu datle. Takže škodolibost se mu tady v tom případě moc nevyplatila. No, já jdu už taky rozdávat smích, no a to samozřejmě pomocí muziky. A pomůže mi s tím právě teď zpěvačka Pink. Tak usmívejte se s Rádiem MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál?
2: My

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkné pondělí, vysíláme zprávy Rádia MB. Ode dneška se v Mladé Boleslavi mění jízdní řády několika linek městské hromadné dopravy. Největší novinkou je nová linka číslo 34, která ve dnech školního vyučování spojí autobusové stanoviště se Saharou přes Dubce a Bezděčín. Změny se týkají také linek 31, 41, 61 a 62. Nově navíc vzniká autobusová zastávka Kosmonosy Škoda 14. Rána. V Českém Švýcarsku začala stavba turistické cesty spojující mezní louku s Meznou, která je částí obce Hřensko na Děčínsku. Hovoří mluvčí zprávy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salo.
3: Těleso té cesty už dnes vede lesem a naváže na tu pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká v sobotu 10. října další zápas v šance ligy. Od 15 hodin nastoupí na hřišti Viktorie Plzeň. Boleslav je po 8 odehraných zápasech na 3. místě tabulky a má 17 bodů. Další zprávy jsou za námi. Krásné pondělí.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance. Spousta energie za

0: Dobrově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: uteklo, ale zase věřím, že víkend jsme si užili, počasí nám přálo, no a přát nám bude ještě do toho příštího víkendu, tam už se nám to má lehce sklouznout a teploty by se měly držet jen okolo 14 stupňů. Ovšem, ještě teď si slunce budeme užívat, protože minimálně do středy by mělo být počasí hodně podobné tomu dnešnímu, takže přátelé, určitě toho využijte, protože i když to letní počasí ještě tak úplně nevzdává, podzim se jednoho dne na dobro přihlásí. Tedy na dobro na pár měsíců samozřejmě. Ale zkrátka, slunce si ještě musíme užívat. Budeme si užívat taky muziku Markou, Rybičky 48, taky Labak. No my se za chvilku mrkneme taky na to, za jakou zajímavou činnost jste v práci placený, aniž byste si to uvědomovali. Takže zůstavejte s námi, je tu další muzika. Labak letí pro vás a vy mějte pěkný den.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Kamarádi, v poslední době je čas strávený na toaletě docela zajímavý téma, protože právě tento čas se prodlužuje. Někdo tam zdrhá si vyčistit hlavu, někdo tam zdrhá před dětma, někdo před manželem, ale zkrátka vemete si sebou telefon a i mě samotného kolikrát vyděsilo, jak dlouho tam člověk stráví. No a přátelé, co tak, když jdete na toaletu v práci? Ano, i to se samozřejmě může stát, no a vy si tím v podstatě vyděláváte, protože pokud si na toaletu skočíte každý den, dejme tomu na 10 minut, tak za rok to dělá přes 40 hodin, v podstatě celý jeden placený pracovní týden, který strávíte na toaletě. No a to není špatný, ne? Já myslím, že se to v práci teďka s touto informací dá snést o trošku lépe. Tak trochu s tím prostě vyběhnout. Tedy doufám, že váš šéf vás nenechá píchnout si přerušení, pokud jdete na toaletu. Já totiž znám pár lidí, u kterých by to možná za rok dalo klidně i celý měsíc.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Svůj svátek dneska slaví všechny Elišky, překrásný to jméno, takže já holkám přeju všechno, jenom to nejlepší, no a posílám pro ně taky kapelu Slza, Hoď tam trsa, takže pokud nějakou Elišku znáte, klidně vyzvěte k tanci, no a pořádně to oslavte. Kamarádi, vy tady už dál budete pondělí slavit s Romanem, ten se za malou chvíli vrátí opět do studia, no a ještě si s vámi dá hodinku mezi 16. a 17. než dorazí David a jako poslední vám dnes ještě bude dělat společnost do 18. Kamarádi, já se s vámi pro tuto chvíli loučím. Vy se usmívejte, jelikož právě dnešek je Mezinárodní den úsměvů, tak ho někomu věnujte. Určitě to zlepší náladu nejenom jemu, ale i vám, protože je přeci mnohem hezčí se na ten svět usmívat. Teď už je slíbená Slza, Hoď tam trsa pro všechny Elišky a samozřejmě pro vás všechny, kdo jste s námi s Rádiem MB. Těším se na vás zítra, naslyšenou.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A pojďme na další zprávy Rádia MB. Hlavní budova městské knihovny na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi by se po rozsáhlé rekonstrukci měla otevřít znovu přibližně na konci října. V současnosti probíhají dokončovací práce a také stěhování knih zpět do budovy. Přesný termín otevření knihovna oznámí s předstihem. Jednorázový příspěvek 2000 korun, který chce vláda poslat příští rok důchodcům, pokládá někdejší premiér Jiří Rusnok za populistické gesto. Místo toho by se podle něj měly stavět domovy pro seniory.
3: Potřebujeme skutečně jaksi nevydávat tam, kde to nutně nepotřebujeme. Situace českých důchodců není nijak dramatická a proto je to podle mého názoru zcela zbytečné. Je to prostě, chápu to politicky, samozřejmě je to populistické gesto.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavy včera doma nestačili na Liberec. V 8. kole extraligy prohráli s Bílými Tigry 3-5 a připsali si už 5. porážku v řadě. Bruslaři přitom dokázali ve 3. třetině smazat 2gólové manko a vyrovnali na 3-3. Liberec ale v závěru znovu odskočil a vítězství pojistil gólem do prázdné branky. Další zprávy jsou za námi, mějte krásné pondělí.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

zahradě strom, pár fotek štěstí jen ve vzpomínkách. Chtěli jsme navždy, pak přišel zlom.

0: někdy se stane, že tě sejmou.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Rádio MB, na řadě je hodina s Romanem. Tak přátelé, kdo sleduje Rádio MB na Facebooku? Fanoušků je tam více než 12 000, tak doufám, že i vy jste mezi nimi. Tamhle ten klučina za vámi, ten tam rozhodně je, tak se také přidejte. Pokud nás nesledujete, napravte to. Před malou chvílí tam naskočil nový příspěvek a je to příspěvek o tom, že se blíží narozeniny Rádia MB. Budou 7. a slavit budeme v KD Bezno. Já myslím, že podrobnosti už všechny znáte, pokud ne, tak se podívejte právě na tento příspěvek, případně na náš web, tam všechno podstatné najdete. A podstatné je i to, že vstupenky se prodávají na www.ticketlife.cz a mizí. Tak si je co nejdříve také pořiďte a pojďte zapařit s námi. Třeba kolega kamarád Luky mi slíbil, že si v Bezně střihne solíčko a zatančí uprostřed parketu. Taky to může být lákadlo pro vás všechny. Jsme Rádio MB, přeju krásné odpoledne.
2: Rádio MB.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: České rádio, už se nám to blíží, volby, takže někteří politici už si okusují nehty a doufají, že jim to klapne, že jim to dopadne. Já doufám, že vy jste v úplném klídečku. Můžeme se podívat na náš web, je tam informace o tom, že v Mladé Boleslavi začíná úprava přednádražního prostoru. Ano, nejen, že se tam staví ta nová výpravní budova, že to tam bude krásné, ale krásné bude i to celé přednádraží. Foto a další info tedy už teď na www.radiomb.cz.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.

Čatým pondělkem, respektive co se zbytkem pondělka. Můžete někam vyrazit, počasí je stále ještě krásné a ten zlom má přijít ve čtvrtek, tak si to užívejte, dokud to jde. Pokud se vám ale nikam nechce a pokud máte na dostřel Rádio MB a dobře se vám poslouchá, no tak taky dobrý, za to vás chválím, to je taky v pořádku. Já osobně už valím domů.

0: těším se večer na další díl Love Islandu, takže moje plány znáte. I vám přeju pohodový podvečer, budu se na vás těšit zase zítra v dopoledním rozjezdu mezi 9 a 12 hodinou. Teď už mikrofon předávám Davidovi, také on se na vás těší. Bude s vámi mezi 17 a 18.
1: Radio MB. Posloucháš správně.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkné říjnové pondělí nabízím vám zprávy Rádia MB. Park Štěpánka v Mladé Boleslavi se dočká nových laviček a odpadkových košů. Obměnu vybavení podpořili obyvatelé v participativním rozpočtu města. Projekt má zlepšit komfort návštěvníků parku a zároveň obnovit jeho mobiliář. Odkoupení horské chaty Ještětka v Liberci zvažuje vedení Libereckého kraje. A tady je hejtman Martin Půta.
3: Oslovili jsme vlastníka s tím, že bychom měli zájem jednat o odkoupení toho objektu. I vzhledem k tomu, že to vlastně je objekt, který může být zázemí pro horský hotel ještě v celé řadě věcí, třeba v oblasti vytápění, nebo pokud bychom chtěli nějakou expozici o Ještědu, architektuře, tak v samotné budově horského hotelu vysílače ještě na to prostě není místo, kdežto dole na parkovišti před posledním výstupem, kde se můžou turisti nadechnout, podívat se na expozici a potom vyrazit pěšky k vrcholu, tak to může být ideální.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty Mladé Boleslavi čekají tento týden dva extraligové zápasy. V pátek 9. října nastoupí od 18 hodin na ledě Rytířů Kladno. V neděli 11. pak Bruslaři přivítají ve Ško Energo aréně Litvínov. Toto utkání začne v 16 hodin a půjde o 9. a 10. kolo Tipsport extraligy. Takové byly další pondělní zprávy. Mějte krásný den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: je pondělí 5. října, svátek slaví Elišky a my před sebou máme nový říjnový, no teď už večer vlastně, za malou chvíli se bude stmívat. Dneska je světový den učitelů, takže pokud jste někdy měli učitele, kterého jste v duchu obviňovali z úplně všeho, dneska je úplně ideální chvíle uznat, že to s vámi možná neměl úplně jednoduchý. No a jestli jste dnes ráno vstávali do práce s pocitem, že život vás zkouší, vzpomeňte si, že někdo právě teď stojí před třídou plnou dětí a snaží se je přesvědčit, že matika jim bude jednou k něčemu. Nám tedy začíná hodina s Davidem, přeju vám krásný den, za malou chvíli o jednom netradičním obraze a taky, co se dá všechno najít, když jdete na houby. Hezký den.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

jak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Pátý říjen pokračuje, tady je Rádio MB a já teď mám něco pro všechny, kteří mají pocit, že jejich domácnost je trošku zvláštní. V Nizozemsku se v muzeu objevil obraz, který není na zdi, je na podlaze a není namalovaný barvou. Podlaha byla zakrytá zhruba 360 kg arašídového másla, takže pokud máte doma dítě, které vám třeba právě rozmazalo nutelu na podlaze, neuklízejte, možná jste právě vytvořili moderní umění a třeba to bude mít jednou cenu. Akorát nevím, co ta podlaha pak. No, pojďme dále, tady je Rádio MB.
1: Rádio MB. Rádio MB. Určitě.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB.

Pondělní den pokračuje, tady je Rádio MB, no a teď si představte, že jdete na houby a místo hřibu najdete v lese urnu. Přesně to se stalo manželům v Polsku. Tam v písku objevili pravěkou kremační urnu, starou zhruba 2400 let a k tomu ještě římskou stříbrnou minci, starou skoro 2000 let. Takže zatímco běžný houbař přijde domů s košíkem hub, tihle přišli s archeologickým nalezištěm. No a to už se špatně vysvětluje manželce větou dneska nic moc. Jenom dvě maličkosti. Nic, přátelé, mějte krásný zbytek pondělka a já se na vás budu těšit opět zítra po 17. hodině. Mějte se moc krásně.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkné pondělí, vysíláme zprávy Rádia MB. Ode dneška se v Mladé Boleslavi mění jízdní řády několika linek městské hromadné dopravy. Největší novinkou je nová linka číslo 34, která ve dnech školního vyučování spojí autobusové stanoviště se Saharou přes Dubce a Bezděčín. Změny se týkají také linek 31, 41, 61 a 62. Nově navíc vzniká autobusová zastávka Kosmonosy Škoda 14. Rána. V Českém Švýcarsku začala stavba turistické cesty spojující Mezní louku s Meznou, která je částí obce Hřensko na Děčínsku. Hovoří mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salo.
3: Těleso té cesty už dnes vede lesem a naváže na tu pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká v sobotu 10. října další zápas v šance ligy. Od 15 hodin nastoupí na hřišti Viktorie Plzeň. Boleslav je po 8 odehraných zápasech na 3. místě tabulky a má 17 bodů. Další zprávy jsou za námi. Krásné pondělí.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live, sobota 17. října od 19 hodin, Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: Radio MB.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.
4: And co? And co? And co?

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Rádio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live, sobota 17. října od 19 hodin, Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál, my

0: nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face to Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face to Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.

Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být.

0: bizarní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.